0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Dnes začíname rokom 1967 Pavlom Novákom a jeho pesničkou Malinká. Príjemné počúvanie vám želá v

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

hlásí o slovo. Slunce má po šichte, dneska už má hotovo. Chvíli si ho razí a zítra jede na novo. Je čas jít spát.